0: We can sing one very beautiful bhajan from Swami Lalanandji.
1: Můžeme si zaspívat krásný bhajan od Svámího Lalanandy.
0: It's we don't sing so often and Swamiji said that it's good to sing old bhajans.
1: A nespíváme ho zas tak často a Svamiji říká, že je dobré, abychom zpívali všechny bhajany.
0: It's called Mana Rata Nam.
1: Takhle se jmenuje.
0: And it means oh my mind repeat the name of God, repeat your mantra.
1: A znamená to o moje mysli opakuj jméno Boží, opakuj mantru.
0: Because this opportunity of human life of being a human will not come again and again.
1: Protože ta příležitost zrodit se jako člověk nebude přicházet znovu a znovu.
0: All the saints and Vedas are saying this.
1: Všichni světci a všechny védy o tom mluví.
0: Give your body and mind to Sadguru Deo.
1: Odevzdej své tělo a mysl Sadguru Devovi.
0: And he will destroy all your doubts and all your bad qualities.
1: A on zničí všechny tvé pochyby a špatné vlastnosti.
0: In the holy lotus feet of Sadguru Deo.
1: U svatých lotosových nohou Guru Devi.
0: There are all holy pilgrimages.
1: Tak v nich jsou všechna svatá poutní místa.
0: The satsang of Gurudev is so great.
1: Satsang Gurudev je tak úžasný.
0: He will bring you across this ocean of samsara.
1: Že tě převede přes ten oceán samsáry.
0: The glory of Gurudev is so big you can't describe with words.
1: Sláva Gurudev je tak velká, že ji nelze popsat slovy.
0: With Guru Kripa, with mercy of Gurudev, we get his darshan.
1: S Guru Kripa, milostí Guru Devi, získáme jeho darshan.
0: And at his holy lotus feet we recognize the Atma.
1: A u jeho lotosových nohou rozpoznáme Atma.
0: The real Guru Dev, Brahmanishta Shrotriya, he is beyond four levels of consciousness.
1: Opravdový Gurudev je nad

0: čtyřmi úrovněmi vědomí.
1: He is the protector of the whole universe.
0: Je ochráncem celého vesmíru.
1: Sri Lalanandaji is every day singing about the glory of Sri Mahaprabhuji.
0: Sri Lalanandaji každý den opěvuje slávu Sri Mahaprabhujiho.
1: Sri Dipnarayan Bhagavan ki jai. Sri Swami Lalanandaji Maharaja ki jai.

0: I have a request. We heard how bhajans and how the vibrations work for us. So I suggest that we use full voice, that even Swamiji hear it in India. A mám takovou prosbičku, vlastně jsme slyšeli tady účinky bhajanů na naše zdraví, tak bych vás chtěla poprosit použít plný hlas na to zpívání, tak aby i Swamiji to uslyšel v Indii.
1: Sridiptanem Bhagavan ki jai. Si si vishangandasha paraman swami mashwanji guru deva ki jai. Kyo harak sen ho parada ham

0: pranam to our parampara lineage.
1: Pranam naší linii parampara.
0: When somebody asked me about yoga.
1: Někdo se mě zeptal na jogu.
0: I would always say that just it has been my way of life.
1: A já bych řekla, že to je vždycky byla moje cesta životem, životní cesta.
0: I was introduced yoga to very young age.
1: A byla jsem s jogou, jsem se setkala ve velmi mladém věku.
0: I remember my mother Bhakti took my brother and me to one Swamiji's public lecture in Novi Sad.
1: Moje maminka Bhakti mě vzala na jednu Swamijiho přednášku do Nového Sadu.
0: And I remember that room with all chairs were filled with people. People were standing all around, pushing close to the door. Everybody wanted to see at least a little bit of glimpse of a yogi.
1: A já si pamatuju, že tam byla všechna místa obsazená, všichni se tam tlačili, každý chtěl aspoň zahlédnout jogína.
0: And I didn't know that that moment my life will be changed.
1: A já jsem nevěděla, že v té chvíli se promění celý můj život.
0: I remember those warm eyes full of love.
1: Pamatuji si ty vřelé oči plné lásky.
0: Nobody ever look at me like that.
1: Nikdo se na mě nikdy takhle nepodíval.
0: And also on that lecture
1: a na té přednášce
0: I saw one boy.
1: Jsem viděla jednoho chlapce.
0: And I look at him and I said
1: Podívala jsem se na něj a řekla jsem si, to je on.
0: After a few years he also realized that, but
1: a jemu to došlo až po pár letech.
0: And then I started coming to yoga seminars and satsangs, singing bhajans.
1: Pak jsem chtěla chodit na přednášky,
0: zpívat bhajany. With the good people.
1: A byla jsem ve společnosti dobrých lidí.
0: And my soul, my heart and my soul.
1: Moje duše a moje srdce.
0: Felt the depth.
1: Cítilo hloubku.
0: Like I found everything.
1: Jakože jsem našla všechno.
0: What should I look?
1: Co ještě víc mám hledat?
0: I wasn't interested in anything else. I didn't interested in alcohol, this and that. I didn't look anywhere else. I just found what I was looking for.
1: A nic jiného už mě nelákalo. Nezajímala jsem se o alkohol, o nic jiného, protože jsem našla to, co jsem hledala.
0: And I was so happy and I'm so thankful for that.
1: Tak šťastná a tak vděčná.
0: Huge blessing.
1: Ohromné požehnání.
0: And our life is filled with blessings. I think everything that we have is just Swamiji's blessing.
1: A náš život je naplněný požehnáním. Myslím, že všechno, co máme, je Swamijiho požehnání.
0: You know, you can always make mistakes or something, but if you just think what he is teaching and just to follow that teaching, even

0: And just a simple thing, just be good. Your life is going to be successful.
1: A tak chyby děláme všichni, ale pokud následujeme jeho učení i v těch nejjednodušších věcech, třeba prostě buď dobrý, tak váš život bude úspěšný.
0: I really deeply we follow Swamiji wherever he was going, and when we could go we would go, but once we went to Fiji.
1: A tak jsme za Swamiji ho následovali kamkoliv šel a my jsme mohli, tak jsme šli s ním a jednou jsme takhle jeli s ním na Fiji.
0: It was like, as always, heaven on earth, but it was something special.
1: A jako vždycky to bylo nebe na zemi, ale tehdy to bylo něco jedinečného.
0: Even Swamiji said, like, if we would stay here 1 week more, somebody would get liberated.
1: A Swamiji sám říkal, kdybychom tam byli o týden déle, tak by někdo došel osvobození.
0: And every time when we come here to Strilki, after that Fiji, Swamiji would ask, who was here with me on the Fiji?
1: A kdykoliv jsme pak přijeli sem do Střílek, tak Swamiji se vždycky ptal, kdo byl tehdy se mnou na Fiji.
0: And I was so

0: One who liberates, who frees us, who elevates us.
1: A Upakhari je ten, který nás osvobozuje, který nám přináší osvobození, pozvedá nás.
0: Prakata Bhaye Gurudev.

0: ale kdo jsou chudí vědění.
1: Sant Mahatma Paroupakari Dharma Het Avatar Leti. Sant Mahatma, all the great saints, all the great Mahatmas, they incarnate to this world to uplift the Dharma, to remind us what our Dharma is.
0: Všichni ti světci, všichni ti mahátmové, velké duše přicházejí do tohoto světa, aby podpořili dharmu, aby nám připomněli, co je naší dharmou.
1: The sun's dharma is to give light, to give heat.
0: Dharmou slunce je dávat světlo, dávat teplo.
1: The dharma of the moon is to bring calmness and coolness.
0: Dharmou měsíce je přinášet klid a chlad.
1: Our dharma is paradharma, seva dharma, karma yoga. These all are our dharma.
0: A naše dharma je paradharma, seva dharma, karma yoga. To je naší dharmou.
1: All the great saints and rishis, they were much more happier up there.
0: Všichni velcí světci, rishiové, tam nahoře byli daleko šťastnější.
1: Same way as these kids are happy to see chocolates.
0: Stejně jako tyhle děti jsou šťastné, když vidí čokoládu.
1: Vegan.
0: The fruit, the dates.
1: So these great saints, they incarnate to this world just to liberate and to uplift us.
0: Tito velcí světci se inkarnují na svět, aby nás pozvedli, aby nás osvobodili.
1: Those ignorant, innocent human beings like us who are stuck in this worldly mayavi loka.
0: A my nevědomí lidé, kteří jsme chyceni v této máje tohoto světa.
1: Because we are, it's like a quicksand.
0: Je to jako pohyblivý písek.
1: If we live with Maya, if we walk with Maya, if we work forward with it and know how to use it.
0: Pokud žijeme v Maya, pokud dokážeme se v ní pohybovat, víme, jak ji využít.
1: If we live with the philosophy of walking with Dharma.
0: Když žijeme s tou filozofií, že kráčíme po cestě dharmy.
1: Then it is, then we are not, but otherwise we are trying to get out of this Maya and we are running faster and faster and the quicksand makes us, pulls us more and more in.
0: Tak to dokážeme, ale pokud to nejdeme, pokud nejdeme tou cestou dharmy, tak i když se snažíme jít rychle, tak do toho sypkého písku zapadáme víc a víc.
1: But that's why we are learning patience.
0: Proto se učíme trpělivosti.
1: Brahma loka se satguru aaye agama nigam darshaye de. From Brahma loka, from up there, these great sadgurus incarnated and they are teaching us all the agamas and nigamas.
0: Z Brahma loky, z nejvyššího světa, se tito guruové vtělili, aby nás učili všechny agamy a nigamy.
1: Shruti smriti purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Agamas, Nigamas, Shruti, Smriti, Puran. All these are the philosophies of Advaita Vedanta.
0: Agama, Nigama, Shruti a tak dále, to jsou všechny filozofie Advaity.
1: Shridipa Abhaya Padapaya Anadi Meher Bhai Shridip Abhayapadya means Shridip Narayan Mahaprabhuji gave us that fearlessness that we can conquer, that we can achieve and go further.
0: A Shridip Dayal nám dal tu návod vše překonat a postupovat dál.
1: And he has granted abode Sharan in his lotus feet.
0: Na osových nohou.
1: And that's why we are always protected.
0: A proto jsme vždycky pod ochranou.
1: Because we are always in that protectedness by the parampara, by Gurudev, by Mahaprabhuji.
0: Protože vždycky máme tu ochranu Mahaprabhujiho, Gurudeva, naší parampara.

židli? Potřebuješ židli nebo si sednout? Potřebuješ židli nebo ne? Prosím, můžeme židličku?

0: má na takovou tu běžnou konverzaci.
1: And at the end he said, see you in 3 weeks.
0: A říkal potom, uvidíme se za 2 týdny.
1: And I was like, okay, he will maybe come to Europe.
0: A já jsem si říkal, možná, že on se chystá do Evropy.
1: And a week later it was announced that Swami Atharvaburdhi will become Mahamandaleshwar.
0: A potom týden na to bylo oznámeno, že Swami Atharvaburdhi se stane Mahamandaleshwarem.
1: So I went.
0: A tak jsem tam jel.
1: There were many struggles, but I managed with my mom.
0: Bylo tam mnoho překážek, ale nakonec jsem to dokázal i s maminkou. Jsme tam jeli.
1: And I never imagined that you can go to India with only a backpack.
0: Nedovolil jsem si předtím představit, že můžete cestovat do Indie jenom s jedním batohem.
1: So the second time I was, there was the Diksha, and it was one of the most stressing time that I experienced.
0: A yes. Takže tam byla ta Diksha, byl to jeden z nejvíce stresujících stresující doby, kterou jsem zažil.
2: It was just training for him to prepare Kumbh Mela next year.
0: A to byl pro něj trénink, aby příště připravil Kumbh Melu. Aby věděl, co to je stres.
1: Yeah, it was stressing for me. I cannot imagine how it was for Avatar, for especially for Vikram, he was doing all the work.
0: A když to pro mě bylo stresující, tak se ani nedovedu představit, jak stresující to bylo pro Avatar Puriho a pro Vikrama, kteří dělali všechnu tu práci.
1: Big thanks to both of them. Very grateful that I can be around them, especially Avatar as well as Vikram.
0: A tak velké díky, já jsem vděčný, že můžu být, že se můžu pohybovat kolem nich, kolem Avatar Puriho i Vikrama.
1: So yeah, that's all. Thank you very much.
0: To je všechno, děkuji.
2: And anyone needs a cut, he's around here for a week.
0: A pokud potřebujete ostříhat, tak je tady na celý týden.
2: He's a professional barber.
0: Je profesionální holič.
2: No. Niranjan. This is the second trainee.
0: A to je druhý výcvik.
2: They both are very good boys. They were working till 2, 3, 4 in the morning, putting flags on the road in Jadan. No one wanted to work. They both were whole night working.
0: Oni to jsou oba velmi dobrý pracovníci. Oni tam do 2, do 3 do rána pracovali, věšeli tam ty prapory kolem cest. Nikdo jiný to nechtěl dělat.
3: Hari Om, everyone.
0: Hari Om, všem.
3: I'm from Brussels. I mean, I'm originally from Slovenia, but I live in Brussels, so I don't.
0: Já jsem z Bruselu, původně ze Slovenska, ale teď žiju v Bruselu.
3: And it's hard for me to to find like-minded people around, and I'm happy to be here.
0: A je pro mě těžké najít lidi, kteří smýšlejí stejně jako já, takže jsem šťastný, že jsem tady.
3: And since I was young, I've been coming to yoga seminars, and my parents kind of brought me up with this.
0: A už od malička jsem jezdíval na jogové semináře a moje rodiče mě takhle vlastně s tím vychovali.
3: But since I moved to Brussels, I haven't been to any seminars or around any other people apart from my parents that do yoga.
0: Ale od té doby, co jsme se přestěhovali do Bruselu, tak jsem nebyl vlastně na žádném semináři ani s žádnými jinými lidmi, kdo cvičí jogu, kromě mých rodičů.
3: And after, I don't know, I think 6 months ago, 7 months ago.
0: Asi před 6, 7 měsíci.
3: My mom told me that she would like to go to India for Shivratri.
0: Mi maminka řekla, že by chtěla jít do Indie na Shivratri.
3: And she would like me to come with her.
0: A chtěla bych jel s ní.
3: So I said, yeah, of course.
0: A já jsem řekl, ano, samozřejmě pojedu.
3: And I didn't know, I didn't expect anything. I just was expecting to maybe find, I mean, to see some old friends. I mean, not old, but people that I've

0: Like old friends or, yeah.
1: A já jsem ani nic nečekal, jen jsem doufal, že uvidím nějaké staré přátelé, myslím tím lidi, který jsem znal z dřívějška.
0: But it wasn't like that. I mean, I saw some new friends. Yeah, I met some new friends.
1: A nebylo to jen takhle, našel jsem nové přátelé.
0: But I also met some people like I met new friends like Svit and
1: potkal jsem nové přátelé jako Svit a Vikram.
0: And I'm really grateful that they accepted me. And
1: yeah. A jsem šťastný, že mě přijali.
2: And we used to hang out at the chai shop day and night.
1: A ve dne v noci jsme tam chodili do toho obchodu s čajem.
0: And I remember, I think it was the second week, I spent 2 weeks in India.
1: Pamatuju si, myslím, že to byl druhý týden z těch dvou týdnů.
0: I was helping Svit and Vikram to put up the flags for Shivratri.
1: A já jsem doufal, že Svit a Vikram tam vyvěsí ty vlajky na Shivratri.
0: So, yeah, and then I think the second week Avatar said that we're going to take a trip to Kailash.
1: Já jsem pomáhal s těmi vlajkami a potom Avatar řekl, že pojedeme na výlet do Kailáše.
0: And instead of that being 2 days, it ended up being I think a whole week.
1: A místo toho, že to bylo plánováno na 2 dny, tak se z toho stal celý týden.
2: Don't plan, go with the
1: Neplánujte, nechte to plynout.
0: And actually when we went to Kailash the first night, it was my first time I think public speaking ever. I was kind of nervous.
1: A když jsme byli v tom Kailashi, tak to bylo vlastně poprvé, co jsem mluvil veřejně, tak jsem byl nervózní.
0: And it's actually my second time and after I don't know if whatever happened, I think maybe Avatar saw something in me or I don't know, but he after that 1 minute talk that I had, I mean speaking, he said, okay, tomorrow you'll get your mantra diksha.
1: A nevím, co ve mně Avatar prý viděl, protože po té minutě, co jsem tam mluvil, tak mi Avatar prý řekl, zítra budeš mít v Kailashi mantra dikšu.
0: And yeah, it happened the next day. I had
1: a tak se to druhého dne stalo.
0: Mantra diksha and
1: měl jsem mantra dikšu.
0: To where did we go again?
2: Katu.
0: Yeah, Katu and
1: a pak jsme jeli do Katu.
0: And we were intending to spend one, I think, night again, and it ended up being maybe 4 days.
1: A zase to bylo plánované na jednu noc a zbyly z toho 4 dny.
0: And then it was time already. Next day I had to go. Next day I had to go home. So
1: a dalšího dne jsem musel jet domů.
0: It was the second week was really exciting, and I was kind of sad to leave.
1: A ten druhý týden byl opravdu zrušující, tak já jsem byl smutný, že musím odejít.
0: And then Avatar Puriji and also Vikram told me that his birthday is on the 10th in Strilki.
1: Potom mi říkal Avatar Puriji a Vikram, že mají narození 10. že budou na narození ve Střílkách.
0: Yeah, and so Avatar said if I'm going to come, and I said yeah, okay. I will come and
1: Avatar Puriji se ptal, jestli přijedu, a já jsem říkal dobře, tak přijedu.
0: And here I am, yeah.
1: A tak jsem tady.
0: So yeah, I'm very grateful to be around here because in Brussels it's really hard to like socialize with like-minded people. I don't know how to say it.
1: A tak jsem opravdu šťastný, že jsem tady, protože v Bruselu je opravdu těžké najít stejně smýšlející lidi.
0: And yeah, I'm staying here for I think a couple more days.
1: Myslím, že to bude ještě pár dní.
0: We'll
1: Avatar to říká, uvidíme.

0: Děti a mládež, přijďte.
1: Webcast is done.
2: Studio.
1: Wrong language.
2: We can stop.

0: Damiane, zopakuj to, prosím.
1: Spojte díly kříže s tužkami v barvách vašich skupin na znamení přátelství a dejte ho na toto místo, které znáte. Jestliže se ve tmě rozzáří, znamená to, že jste ji zachránili a že se naplnil. Přijděte a vezměte z něho.
0: Tak, a teď ještě jde o to, které místo to je.
2: To je na tom obrázku.
3: Na obrázku. No.
0: A poznali jste ten
2: jo,
0: je?
2: Ano.
3: Čínské jezírko.
0: Tady to jezírko v rohu parku. Tak, to je dobrý. Tak schválně, jestli je to správné místo. A ten pohár je tam namalovaný, jak září. A za tím jezírkem je teda nějaký pařez. A na tom pařezu ten pohár má stát, jo?
3: Takže musíme svázat barvách.
0: Takže nejdřív ho musíme svázat s tužkami v barvách vaší skupiny.
3: Ale že musíme taky úplně jako posvázat.
0: No.
3: No, už to máme.
2: Jenže
3: teďka udělají stužky našich barev. Našich skupin.
4: James is in the skin.

0: tak rozdíl.
1: Můžu taky dál kurva.
2: Počkej, tak všichni.
1: Budeme utíkat spolu.
3: Jo.
1: 3, 2, 1.
4: Tak pojď vám doma vysvětlit.
5: Má pes.
6: No,
5: tak. Zavřejeme oči.